0: MDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
1: W Kroszicach su so čera a začerawšim wuspěšnje sakske mištorstwa w koniacym sporcie z jedno a dwuprzeżnymi zapšahami przewedli. Sakski vicemištor w jezdženju z jednoprzeżnym zapšahom Lukas Wenderoth z krótkim facitom dwudniowskeho zariadowania.
2: Sme spokojom by jara horce, ale gonie byšu fit, žane nespoža a šo super.
1: Lukas Wenderoth by we viacerych prowaniach startował, mez drugim tezy pečletnik obwu Lunu, kotruž je kruščan Florian Zarodnik plavoval. Duo pohonč Lukas Wenderoth športoveko in Luna v obsadžište mez drugim prinjemestno v přespolnym ježdženju klasy A. Koparske vusledki. Na poslednim dybkovim rejnym dniu by ličba rotov ve okrezni vyši líze kytro vysoka. 8 a 40 rotov ve 8 rach su se koparsce sudnice zapisali. Z vusledkom cíci by tež rabukece kruščice na rotach bohata. Za osči byštaj Gabriel Zarodnik a dvojce Jan Bogustrechivoj. W Delanach pola Sokołowy Ralbicach dosaše na poslednim rajnym dniu przeciwo hosćom z Wachawa jenoś k nerozsudnemu 1-1. Tam wuru na zastatk 0-1 za Ralbičanou Piju Šota w jenadžu 10. Mečinje. Rakece Počnica 8-1 a Našece Dobruša Modrobili Kulov 5-5. Cilce hosći bychu Johannes Velan, Bjarnard Korch, Mike Nikolaides, Tiago Lorido a Marvin Kovalik. We okreznej Lize Štafla 2 je koparski derby Modrobili Minakov Traktor Malešece 344 přiladovario vidžavo, dokež miješte obajcevka išče šanze na mištorstvo. Tute zavisčichu se po 2-1 dobeču kopario z Malešec. Dalši derby Radvo Vulka Dubrava vosta bez rotov a druhé koparske mustvo športové jednotky Kruščice podležavo Lubušu z 0-5. Úsledk ze Štafle 1 Pančice Bernarjece 0-0. Nebelčeni oprajichu sobotu v okreznej klase po cioch letach Božemje a to s dobečom 2-0 přečuvo rajnemu zjednočenstvu Małe Wosy k Porchov. Cilce rotov běštaj Handry Koreng a William Pletner. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice, druhé mustvo na tvara Nemske Pazlice 2-2, rota za hosti čelo docpěštaj Rajary starých knězov Sandro Žur a Tomáš Kutor. Športová jednotka Nebelčice je sobotu tvorstvo Svědžen s koparským turnírom mustvo stavobné klasy Modžina F převedva. Turnír dobili su Holce a Olce z Kruščic, druhé místno v obsadžichu koparky a kopario z Nebelčic. Krótko przed cílom dženstnišeho športovúsledkového přelada a nekotre dny do vulky je končne pokalne hry v Delanach hišče prostva ralbičanských sokovov. Oni přija si nedželu popoudňu tojšto hosči v svojských trikovách tovarstvo, kotrimž přisvušeja, zoby v ralbičanským stadionie písane v obraz nastav.

Včera byl letní zaurod zvonca němsce zomersonwende po takým oficiálně najdlejší dzień leta. Viace hač 16 hodinu je zvonca včera svedčivo a s tým tež astronomistce lečo zahivo. Předsodrie so vedro potom nima, ale dyš ladače nitko na vyščenia za přichodný týdzeň, to dere trichy. Ahaj, od nitka bylva jadny, teoreti se zase kruče, ale žanu paniku celú kvílu ište zvostanú večore, ište dosť dove, to reka dosť kvíle za grilovanie, za kúpanie, sedenie pri jezoru, zárodže, na balkónien a tuto riane začuče za večor prostče konca nimo. Abo čo hľad nic tež raz naopak, ráno je zahe svetvo, vonka na balkónie, abo zárodže čerstvý kofej a k tomu serbský rozvoz, tež direkt nič, abo 5 minút do na po 6.

0: Jana Buschestich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Jakub Vočar.
0: Dobre ranje. Nije 2000 hosti je konc tydzenia 10. Mezinárodne dudakové festival s lepom popytavo. Vedrobych kapriolu na dvima dňomajdla byše publikumový magnét čerovší svedženský čapovse praje regionálna rečnica domovinskie župy Jakub Loren Zaleský Diana Maticova. 25 v obrazach pokazachu soboskutkovace živenie komunie ve vosadže a šulske kajštej štúvarstvové živenie. Organizátorojo sú z poradžinom festivala spokojom, rune takáž s obdeleniom folklórnych a rejovanských skupinov z Vúžice, nemskie, polskie, českie a bohaskie. Dere penine kupile a mnoze ľudžo, kýž cichu so konc týdženia vokvodnič, to je bilanca honio vúžijských kupilov po prvním koncu týdženia s kytro vysokými temperaturami a tojšto svoncom. Tak zličichu mezdrujim od piatka do nedžele v Porchove viac hač 2300 hosti. Tyž budiska z prvina kupil by je konc týdženia dere vopytana. Tam bychu ličby hosti podobne rikaše z budiškie kupile. Mnoze kvalachu se temperatur vody, kotraž byše pola nedže 23 stopňu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Srbského gymnázia Budyšin svoje zakončace v úsvedčenie dostavo. Najlepša šulaka Beata Bea Mitec z Budyšina s přeryskom 1,0. Svedženský rečník letuše maturitné sviatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných mezdrujím ponovjav, so za serbský ľud a za zakovanie serbskej kultúry zasadžeč. K večerným rejam zapiska skupina Kontakt. Viace vo sobotnejšej maturitné sviatočnosti zoniče biovúsevania. Na čerovší kloštorský a svojbný svedžen je niečo 3500 ľudí přikvatavo. To je nešto mene hač loni, tak sobu organizátorka Sonja Hiduščina. 48 vikovárov z okoliny je tak kloštre Marijine Hviezdy v Pančicach Kukove svoje produkty poskyčivo a 25 tovarstvov celého okresa je so hosťom na dvema jevišťom aj prezentovalo. Bychu to športové skupiny kajštež rejovanské a hudžbe. Kloštorský a svojbný svedžen organizuje kloštor, gmeny a vokre zromadnie s miločanským křesťansko-sociálnym kubanským skutkom. Jedna posta Sokolkov a Sokolov športového tovarstva Soko Marie Voleče Soko Rajbice Hoky je sa minené konc týdženia na sportové vumenie v českým miestačku Spalené Poriči v obdžilivo. By to miestem 61. česko-serbské zetkanie. Sobotu v úľadachu si hoščo z Vúžice zromadne s českými přečelemi Rud Blatna a čera novú pistava novú miestče Spalené Poriči kajštejš novú miestčanský zahraje. Tradicne na kopárska rá sobotu popodňu by so nerozsúdne sydom skončiva. A to bych u naše povestče, kotrež namakače vizotejš na našich stronách internetče abo našej dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: 18 stopňu pokáza živé slibro tu pri budyskym studiu netko ráno dženca. Viele, viele svunca, dys a dys tež nekotrem ročele s švialemi a môso tež zahrimač, ale bude to kytro tužný džen dženca zaso maximálne 33 stopňu, ale vecike culce so vo vokvodnenie procuja znamenča tak a hač do konc týdenia horce, lečne vedro zväčšo džela dále sucho, viele svunca stupace temperatúry a veršk. Čo temperatúry nastúpa? Bude štvrtok s maximálne 6,30 stopnými Celsiusa.
2: Na to so milí tu iš nastajíč, ale môžete so dženca ráno najprv raz znamenša netko, peč ponad po šestčích na svobodné púče nastajíč, vyskače pri púčach do taltejšní, že neste a jeli pak sa to biorania zmieni a v nešto uľadače, prizvúča so rádu polenajú pak telefonistce abo z bojistču přes našu četú funkciu v app NDR Serbia. A pak přijem môj Jakub a ja vám dobrú jezbu.
1: Srbský rozvoz.
2: A vie so dobré, krásne ranie a dobrý štart do nového týdženia s srbským rozvozom a Anu Bikinec.

George Ezra zpěvá Anyone for You. Jitko Ecibilk i náš ješč a já mám Pokyve for You. Dženca večer, můžete se z modžinské redakciju doralbíc podač tam, přebeďte se měnujíce. Dalša stácia Beach Volleyballové je trochu rádia Zadkule. Dženca od pěčích náš tým tam bude a potom na pošestčích dobíče tam byč, jeli chcete soborač od večera 8, potom až do 10, kajž s vášňom originálně zralbíc busovaja. Přišelné posedženie budeského okresného semika je dženca po poňu pečich na zjavný džil z čena žolu krajnoradného záriada prošení. Serbský institut prosí juce po poňu dvěmaj na přednošk do institutného tvárenia na budeské dvorniččové. Téma je institúcie, identita a občelenie. Štú posilňa kultúrnu viestotu bretonijské. Júce popoňu dvemaj Sávskym institúče Budežinia. To bude kaž prajené. Júce je nimo toho tiež príchodná riečná hodžina vobydlerského policista Andrea Kobera od popoňu 4 do 6 tvareniu zariadnického zviazka pri kloštorskej vodže Pančicach Kukovia. Nimo toho sče júce na Voklečanskú kupu prošení, tam zmeje Kolipa zjavnú probu. Od večera 6 očakuje vás tam svodná ječ a tiež svodné napoje a sunie vosy, krásne zynky od večera 7. Kolipa potom svoju zjavnú probu převeďe. A posledný pokyv za jucíš útoru na dvorie budeského rodu doživiče od jucíša zase kino pod tvojom nebjom. Juce je zájenie riada, to pokazaja nemskú komédiu Extra Wurst. Snono je za vás nešto podľa.

0: Zaťkula.
1: Neštere hevak.
2: A šesno poriadne přepočení, jeli nic, my so o to postarame. A to v Rajbica. Tam je mienujce přichodná stácia Bičtúru. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vizo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1960 let. Na to a viac môžete so v Delanach veseliť. A vo pro hudbu za beach party so tiež postarame.
0: Zaťkula.
3: Zaťkula. Nic zavič.
1: Den za večer.

0: Ja, na, buszert mich.
1: Srpski rozvoz. Pojeste. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Niedźe 20. hosči je kunsty dženia 10. Mezenarodny dudakowy festival Slepom popytało. Wiedrowych kapriolo na dwiema dniomaj dla bieše publikumowy magnet čerowši svedjenski čapowse praj regionalna rečnica domowinskie župy Jakub Lorenzaleski Diana Maticova. 25 w obrazach pokazachu sobu skutkowacy živinje komunie w osadze a šulske každe štuostwowe živinje. Organizatorojo su z poradženjom festivala spokojom, rune takaž z vobdženjom folklornych a rejovanskih skupinov z Vúžice, Nemskije, Polskije, Českije a Poharskije. Dere penjene kupile, a mnoze ľudžo, kiž cichu so kunsty dženja vokvodnič, to je bilanca hornjo-vúžiskih kupilov po prinim kuncu tydženja z kietro vysokimi temperaturami a tožto svuncom. Tak zličichu mezdrujim od piatka do nedźele v Porchove viacač 2300 hosči, tež budiska sprevina kupil, by kunsty dženja dere vopytana, tam bychu ličby hosči podobne, reka z Budyšina. Mnoze kvalachu se temperatury wody, kotraž by niedźe 23 stopňu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturanto serbskeho gymnázia Budyšin svoje zakončace v usvědčenie dostalo. Najlepša šulaka Bieta Bea Mitec z Budyšina s přereskom 1,0. Svědčenský rečnik letuše je maturitné sjatočnosti by je Mirčin Veclich, kýž je modostných mezdrujim ponovjal, co za serbský ľud a za zakovanie serbskeje kultúry zasadžeč. V kvečonem Riam zapiska skupina Kontakt. Na čerovším kloštorským a svojimným svedženiu je niže 3500 ľudí bylo vopytalo. To je ništo mene, hač loni tak osobu organizátorka Sonja Hiduščcina. 48 vikovario z okoliny je tak v kloštre Marina Viezda Pančicach Kukove svoje produkty poskyčivo a 25 tovarstvo z cyber okreza je se hosťom na dvima jevišťom aj prezentovalo. Bychu to športové skupiny, kaštež rejovanské a hudžbne Cilky. Kloštorský a svojbný svedžen organizuje kloštor, gmeny a okres romadne s miločanským křesťansko-sociálnym kubanským skutkom. Kruščicach při Fulke Cvorce je so čera 7. turnír zapšahu a serbskih konjacich športovcov úspěšne zakončil. Lukas Wenderot od zaradovaceho tovarstva při kloštorské vodže Pančice Kuko vúdobil se je z konjom Elbfürstom v hodnočeniu sakskich mištostvu titul sakského vicemištra. Zvota medália ješe do Grumbacha blízko Wilsdorfa a do Deleča. Dohromady by so 40 zapšahu ze cioch zjazkových krajov na turnire v obdželivo. A to bychu naše povieste, kotrež nama kačetejš na našich stronách internete kajštejš naše dámotné app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Džiatnače stopňu pokáž za žive slepro tu při budyskim studiu. Dženca zaso vele, vele svonca. Bude tužno, maximálne 33 stopňu dženca, ale dosadu smročele nekotre s švielemi a môj so tež zarímač a tež vecike culce so vo vokvodnenie prúcuja. No a tak hevak, cvi týdžen kytro horce, lečne vedro, zväčšo dila vosene sucho. Vele svonca a tež stupace temperatúry, viašk bude potom štvo k z maximálne 6 a 33 stopnými Celsiusa.
3: Vršk na pučach, štož nastupa v obkat, hišče docpět, nie je tu čas, nie je dalešo svobodne, ale to nás a vás viezo vieseli, tiež bliskače, dotaniže neste ja. Jeli nešto uľadače, viesče, přizvuče so, rádo polanaju, pak telefonistce, pak spoviešču přes našu appu, četu, funkciu v app, tak voko NDR Serbia. Jakub a Matej, přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: No dom je peč menšinu, po pečich. Netko slyšíme trompetové zinky od skupiny Holásky a potom viacové trompety s takým mychom sa navieste, čo menil.

0: Jesate mjezynarodny festival Dudako je vítal hosti do slepoho. Folklórne skupiny z polskeje, českeje abo boharskeje sú na cioch dňach svoje programy predstavili a vězo by tež hosti česká skupina mjez nimi slepianský folklórny ensemble.
1: Mies Herzami slepianského folklórneho ansambla stieše 24-letná Hanka Zarodnikec z Číska. Ve vojerúskej evangelskej narodní drastče vosebíče klinčace instrument raješe.
2: To byše jen vosebíče kruh, to je písané od Wolfgang Kotiseka. A to da vosebítost šie, so to je ten jeničký stúčk za jenoj štúde. Tun ryka dúdestrovia. Tun spiel ma jenoj štúde jako instrumente. A hevok je to sute dude jeno sportbirats instrumente, ate tak braue neswischisch alle jeno stude ab den jungrotnes wuk dodo mojisch jeno schwetem sutschko 100% swischet.
3: Der sitte dort zwar Zapotschauer hutit.
2: Jasem boa pech se muslu, jasem napischauze Zapotschauer, potzum ja ses was som litom, som ja započala na Huslemirač a pon som ja bola moje sotre, vidžela kaž vona dúdera a pon som ja z cínač litami tež pon započala dúdera.
3: A što je te vosebite súva tu ve slepom rač, ve slepianským folklórnym ansamblu?
2: Tun slepianský ansambl je jen, vod dve vulkich ansamblu, že te dude hisše ve ansamblu jene krute misno maja. A za nás bische pon te pomyslinje budeschin, abo slepo, a pon sme se skola tilichom, to bische náš vúče, sme me halt sobu do slepo pšinili, a pon sme jone jenu vulkotnu a lubu zromanosť namakali a sme halt
1: A zromadnosť hudmniku a hudmnicu je so čera na koncerče pod hovým nebiom hišče rozširiva, jako přidružichu so slepianskému folklórnemu ansambli pozornistča slepianskeje evangelskeje vosady. Drie sú hižo ke šelakým šiležnosťam ve vosadža romadža rali, ale na tajkým vulkým jevišču hišče nic. Tak rekaše hesvo folklóra zetka blach.

Dalši verš, kdyže potom čarovši svidženský čarpouse, když pokazá pečarvace či v obrazách živenie slepianské osady. Slyšeli ste vúriesk z čarovša úsobania, celú reportážu od Diany Fričec-Grimičovej môžete si ešte raz naposkač, alebo prvý raz naposkač na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.

Nedom je cibirelki nasedom a ja mam za so raz pokivu za vas. Netko v leču môžete sa na to naučiť, zo je punželu večo. Radio Zackula, vonka na osach popuču dženca večo, môžete sa z možinskej redakciu Doral Beats podať štruha stácia. Beach volibuluje toho sa tam odmeje. Od pečich Zackula tým tam na miestne budže a potom na pošestčich. Doviče vy tam byč najpozdišo, jeli chcete sa obrač. A od večera 8. Traditionelnie a čo 10 ich potom z Ralbic busovaja. A ešte pokiaľ tomu, strašče so k moče 1960 leta po takým 90s. Přičo na posiedženie budeského okresného sejmika je dženca po podňu Pečich na zjavne džils če na žolu krajnorádneho zahriada prošení. Serbský institút prosil potom júce po podňu dvemaj na přednošk do institútneho tvárenia na budeské dvorniščovi. Téma je institúcie, identita a vobčelenie. Štú poselňa kultúrnu viestotu retonijské. Kašpajene júce po podňu dvemaj v Serbském institúče budešenia. Júce je nimo toho přičoná riečná hodžina vobedleského policista Andreja Kobora. Od popodňu 4 do 6 tvareniu zariadnického zviazka při kloštorskej vodže Pančicach Kukovie. Tež na Oklečansku kupu môžete si vyjúce vulečeč, tam zmieje mienujúce kolípa z javnú probu. Od večera 6 očakuje vás tam tež svodná ječ a miezo tež napoje a hodinu pozdrišo potom od 7 kolípa tam spieva a svoju zjavnú probu převedže. Abo jeli je vám skere za filmom, da môžete si byť tiež na rod, tu budeš inie doječ, abo dobežeč, od jucišeho maja tam zaso kino pod hovým nebiom, juce dželus z nemskej komédiu Extravost.

0: Hej, Runje, sme slyšeli nemské národné mústvo z tej dočasne šestnančinkovým finálu. A Jakubie, ty si se raz vobladal, što mezinárodné noviny po tutým nemským dobyču písaja.
1: Započíname v Jendžeske, tam opisuje novina San sobotnišu ru jako najintenzívnišu ru tutých svetových mistrovstvov a kvali super jokera Denisa Undafa. Daily Mail vidí trenária Nagelsmana a svoju zlotú ručku jako vážny faktor za dobyče, vunčak je 60. menšine mez druhým Undafa na rajnišťo svaom. V francouzskej športovej novinie L'Equipe dopomínaja na to, zo je to prvý raz po 2014, zo nemská skupinskú fázu pretrvá. To so však od 2018 a 2022 radživo nie je. A kvala boje nemského kajštež napřečivného mústva svovia noviny pobrio. V španske písa novina AS Undaf je nové Klose, nemská sa všetko dále na nemskú vúviva, kajšiu tiež znajeme. A novina Marka dodá, nemská je em nemská, nevieš, nesmieš ich podhodnočiš. A ište fix do italsky je tam tiež písaja o tým novina Tuto šport, zobie zlota ručka trenária Julia Nagelsmana rozsudný faktor a zo nemská svoju hru přečivo svono víno v pobro sobotu viezo tiež dla toho dobyla.
0: Kak štvrt potom přečo Ekvadori pobeží, to sme vizo šice čipni. Ci do 7 miestom je.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: W Kościcach susočera a začerawšim w uspěšnie Sachske mistrzostwa w koniacym sporcie z jedno a dłuprzeżnymi zapszahami przewedli. Sachski vicemistrz w jeżdżeniu z jednoprzeżnym zapszahom Lukas Wenderoth z krótkim facitom dwudniowskiego zariadowania.
2: Sme spokojom by jara horce, ale gonie byśu fit. Žane nespoža a šo super.
1: Lukas Wenderoth by ve viacerých prúvaniach startoval mez druhým týzy 5-letník obvú Lunu, kotruž je kruščan Florian Zárodnik plavoval. Duo pohonč Lukas Wenderoth športovekujín Luna v obsadište mez druhým prinemestno v přespolnym ježdženiu klasy A. Kopanske wuslitki na poslednim dybkovym rejnym dniu by liczba rotów w okresnej wyższej lize kytro wysoka. 8 a 40 rotów w 8 rach susy kopanscy sudnicy zapisali. Z wuslitkom cici by też rabukecy kruščicy na rotach boata. Za osči bieżtaj Gabriel Zárodnik a dwójcy Jan Bogustrechiwoj. W Delanach pola Sokołowy Ralbicach dosaši na poslednim rajnym dniu przeciw hosćom z Wachawa jenoś k nerozsudnemu 1-1. Tam wuruna zastatk 0-1 za Ralbičanu Piju Šota w jenadžu 10. mičinie. Rakece Počnica 8-1 a našece Dobruša modrobili kulou 5-5. Cilce hosći bychu Johannes Velan, Bjarnard Korch, Mike Nikolaides, Tiago Lorido a Marvin Kovalik. Ve okresnej lize štafla 2 je kopanský derby modrobili Minakov traktor Malešece 344 přidadovario vidžavo, dokež mi ještě obaj celka ište šanze na mištorstvo. Tute zavěstčichu se po 2-1 dobeču kopario z Malešec. Další derby radvo Vulka Dubrava vosta bez rotov a druhé kopanské mužstvo športové jednotky Kruščice podleža v Lubušu z 0-5. Úsledk ze štafle 1 Pančice Bernarjece 0-0. Nebelčeni oprajichu sobotu v okresnej klase po 3 letach Božemje a to s dobečom 2-0 přečuvo rejnemu zjednočenstvu Małe Vosek Porchov. Cilce Roto běžtaj Handry Koreng a William Pletner. Rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice, druhé mužstvo na tvora Nemske Pazlice 2-2, rota za hosti čelo docpěštaj Rajary starých knězů Sandro Žur a Tomáš Kutor. Športová jednotka Nebelčice je sobotu tvorstvo Svědžen s kopanským turnírom mužstvo stavobné klasy Modžina F převedva. Turnír dobili su Holce a Holce z Kruščic, druhé místno v obsadžichu Koparky a Kopario z Nebelčic. Krótko przed cílom dženstnišeho športovúsledkového přelada a nekotre dny do vulky je končnie pokalne hry v Delanach hišče prostva ralbičanských sokovov. Oni přijasi nedželu popodňu tojšto hosči v svojských trikovách tovarstvo, kotrimž přisvušeja, zoby v ralbičanským stadionie písane v obraz nastav.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: A šezno poriadne přepočení, jeli nic, my so o to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mjenujce přichodná stácia Beachtúru. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vězo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1960 let. Na to a viac môžete so v Delanach veselič. A vo pro hudbu za beachparty so tiež postarame.
0: Zadkula.
3: Zadkula. Nic savage.
1: Gen savage.

0: hneďko je na pol 8.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Jakub Vočar.
2: Dobré ranie. Niedže 20. hosči je konc týdenia 10. Mezinárodny dudakový festival Slepon vo popytavo. Vedrových kapriolov na dvima dňomaj dla bieše publikumový magnet čerovší svedženský čapouse praj regionálna riečnica domovinský župy Jakub Loren Zaleský Diana Maticova. 25 v obrazach pokazachu sobu skutkovace živenie komunie ve vosadže a šulske každej štovarstvove živenie. Organizátorojo sú s poradženiom festivala spokojom, rune takáž s obdeleniom folklórnych a rejovanských skupinov z Vúžice, Nímskeje, Polskeje, Českeje a Bohorskeje. Dere penine kupele a mnoze ľudžok iš chcichu so konste dženia vokvodnič, to je bilanca honio vúžiských kupelov po prenim koncu tydženia z kytro vysokými temperaturami. Tak zličichu mezdrujim od piatka do nedžele v Porchove viac hač 2300 hosči. Tež budeska z prvina kupe by konste dženia dere vopetana, tam bychu ličby hosči podobne, rika z budešina. Mnoze kvalachu si tam temperaturu vody kotraž by niedže 23 stopňu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbského gymnázia Budešin svoje zakončace v usvedčenie dostavo. Najlepša šulaka by je Tabea Mitec z Budešina s přereskom 1,0. Svedženský rečník letuše maturitnej sjatočnosti by je Mirčin Veclich, kýž je modostných mezdrujim pohňav so za serbský ľud a za zakovanie serbskej kultúry zasadžeč. Večerným rejam zapiska skupina Kontakt. Na čerovším, alebo na čerovší kloštorský a svojbný svedžen je niedže 3500 ľudí prišlo. To je niečo mene hač loni, tak sobu organizátorka Zonja Hiduščina. 48 vikovárov z okoline je tak, kak v kloštri Marina Viezda, pančica Kukovie svoje produkty poskyčivo a 25 tovarstvo svého okreza je so hosťom na dvema jevišťom aj prezentovalo. Bychú to športové skupiny, každež rejovanské a hučbne celky. Kloštorský a svojbne svedžem organizuje kloštor, gmene a okres zromadne s miločanským kšeščansko-sociálnym kubanským skutkom. 1,5 sokokov a sokovov športového tovarstva Sokov Rajby Corky je som minulý konc týdenia na športovej vumene v českým miestačku Spalené Poriči v obdžilivo. Bieto miestem 1,6 česko-serbské zetkanie. Sobotu v obladachu se hošťo z Vúžice zromadnie se svojimi českými přečelemi Rod Blatna a čera týšnovú pistovániu miešče Spalené Poriči, kajž týšnovú mieščanský zahriad. Tradicné nakopárska hra sobotu popodňu by sa nerozsudne 7-7 zakončila. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internete abo našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 19 stopňu pokáza živé slibrotu při budyským studiu. Dženca očakujeme veľa svonca, tužné vedro, maximálne 30 stopňu, kde sa dostiš nekotrem ročele s švielemi a má sa tiež zahrimač, tak praja meteorologojo. A hač do konca týdženia horce lične vedro, z večer dželia dále sucho, veľa svonca a tiež horco a stúpace temperatúry veršk bude štvortk z maximálne 6 a 30 stopňu. Celsiusa.
0: Na púčach našej vukolíny je dále šo pri starom dojka šo svobodné žane bőskače, pri púčach jeli tola nešto vúľadače, pri zúče to rádi nám aj pak telefonistce, abo napísať nám aj povisť, tože přes četovú funkciu našej app MDR Serbia. Jakub a Matej přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A dobrý štát do pondžele s Serbským rozvozom a Suzanne Hempelovej.

Včera je so po celej Nemske tak menovaná Fête de la Musique svečiva, tej v Kamencu, tam sú na cínače jevišťach a dvorách svečili DJ-ojo jednotlivé umielce a tiež skupiny kajš Boženie Criers z Kulova sú pred viacerými stá přiladovarymi vystúpili, ale popravom šako pokáža tuta Fête de la Musique z francouzskeje. V lieče 1928 menieše mieduce tedyši kultúrový minister Jack, abo Jacques Lang, ja neviem, džiče 21. junia k spočátke lieča von a činče hudžbu. Zaušich. Francouzce Fête de la Musique, potekým kvázi svojne žorčík, Fête rika mieduce činče, ale inak písané to runia svedžin, feta. A ako svedžin hudžby je to netko znate. Ale tutun svedžin byše emt runie francouzskej čera trošku inaštia čevak. Horcote lasu tam s blakami alkohol zjavnosti zakazali, so bychu srotnické služby nepřežadali. Hudžbu sú zaviešť přiušim, tyž francouzskej činali. No hej, také pravé liečo emt neje, tyž přeco šudže potom taký summer paradise trude je přehorca. Čo več menšinu pana povás, Michiel.

Summer Paradise wird skupine Simple Plan, a ili trebače hišče plan za džence a přichodne dny, to slucheče raz. Ja mam menuce nikotre pokive za vas, a prini slucheče netko. Moje přichodne 8 tydženio netka, trochu jo hišče kužu punželu. Zaje večer, šeco dalša stacija Beach Volleyballu je tore radija Zatkule Dženca. Vitaja vas Ralbicach, od pečih tim tam buđe, a na pošestčih dobiče vytam byč najpožičo je lihceče soborač. Od večera 8 do 10 potom originalnje z Ralbic vusevaja. A je lihceče sobobčelič a motospjelnič, strašče so po stilu 19-90 let. Přichodne posedženje budeského okresného sejmika je dženca po polňu pečich na zjavne džil z čena žorlu krajnoradného zareda. Vítanie. Juce potom prosto Serbsk institut po polňu dvemaj na přednošk do institutného tvarenja, prekrat tu na budeskej dvorniščovej. Tema je institucie, identita a vopčelenje štú poselňa kulturnú vestotu bretonijskej. Tež prajne juce po polňu dvemaj Serbskem institutče budešinje do budže. Juce je to runia přichodná riečná hodžina vobedlerského policista Andreja Kobera. Od popolňu 4 do 6 ma svita tvareniu zaradinského zviazka pri kloštorskej vodže Pančicach Kukovia. Môžete si vyjúce tiež na Vokličansku kupu, doječ tam zmeje kôr lipa z javnú probu. Od večera 6 očakuja vás tam a sme ja tiež svodnú ječ a svodné napoje a od 7 potom probuja, potom slyšiče cunie vosu svodné zynky. A na dvore budeského rodu dožvíče od jucišeho zase kino pod hovým nebiom, juce za i soriat z nemskej komédiu Extravost. Cibirky, novo som netko je.

0: při temperaturach nad 30 stopněmi jsou svoj zavěšče šudže počili a mězdujím tež křesťanské jednoče. Sobotu by tam jenujce maturitná svjatočnosť Budeského serbského gymnázia. Dohromady 9 až 40 šulorijov a šulorko je svoje maturitné vysvědčenie dostalo. A Matej Gisvok o tom rozpravia.
1: To je můj budešin, prinja serbská kulturná brigada Runia v pozadku spěva a nekotre spěvaky a spěvary od 12. letnika jsou si sobotu při spěvaniu zavěstče myslili, to bě můj budešin, tam běh našudí a nětko je šitko zdokonjane a svět je otevřené za dalše půjče a překvapenky. A apropo překvapenky, Milena Mikvoškec z Rajnce a Kobinjan Voko z Budešina staje dostavoj v osobitém to němské fyzikalické domašnosti.
2: Moje buča meneša, dokud se so tak jara v hodine za to zajmovala, za tu předmět fyziku, a so ty za to zanuriva,

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Paweł Wirt z Zweibrückna.
2: V tutem týdženju rečiu vo dobrých počinkách človeka. Kúžde by za nimi honič dobil. Na prínim mieste stej múdrosť. V tým sú se človekoje všich časov přes jedný. Husto myslíme za tún, kýž má vážnu funkciu, abo titule, abo vele bohatstva, múdrie. Náladný človek ve drohej drasče s toustým autom, s sklinčacimi titulemi, abo s bohatými přečilemi, má so husto za múdroho. Hej viem, sa so tým ľuďom dúrie svieta ľohšo otvírajú. Múdri pak nedebia byť kýba překlepaný. Vulka vieda nie je z voprietka známio múdrosťe. Rečeše so vo húpych búrach a zládovaše so na nich. Moji predovnice bychu búria. Nesu študovali, ale múdri bychu. Ich vopšená vieda vopsa vaše civeživenie, ratarstvo, lesnictvo, techniku, vedro, skut a tak dále.
1: To praje Paweł Wirt z Zweibrücken na dženskim nábožnom slovie, nadavku a zamojitosti serbského evangelského zviazka. S tým je ižo 4 menšiny do 8. Nitko zaspieva nám ešte Anke Lautenbachec a potom sleduje a nemské povie ešte z Réžan a potom podáme sa do posledného hodinky začať. Zaj, čas tu lečí.

0: Jazz hatte Mjesenarodne Festival Dudako, je vítal hosti do slepoho zajšu konstiginia. Folklorné skupiny z polskeje, českeje a boorskeje napríklad sú na cioch dňach svoje programy predstavili a vezobie tež hosti česká skupina mjeznými slepianský folklorné ensemble. Diana Fritschec-Grimmichová rozpravia.
1: Mě s hercami slepianského folklórnoho ansambla stýješe 24-letná Hanka Zarodnikec z Číska. Ve vojruskej evangelskej národní drastče vosebíče klinčace instrument raješe.
2: To byše jen vosebíče kruh, to je písané od Wolfgang Kotiseka. A to da vosebítost še, so to je ten jeničký stúčk za jenoj štúde. Tun ryka dúdestrovia. Tun spiu ma jenoj štúde jako jako Instrumente. A hevok je to sute dude jeno sportbirats Instrumente, a te tak braue neswischisch alle jeno stude, ab den jungrotten zvuk dodo, možeš jeno švetem sučku 100% swischet.
3: Der hast du dort zwar Zapotschawa hutit.
2: Ja, sem boa pech se muslu, ja sem napischau zu Zapotschawa, potzum ja se was som litom, som ja započala na Huslemirač a pon som ja bola moje sotre vidžela kaž vona dudera a pon som ja z cínač litami tež pon započala dudera.
3: A što je te vosi byte súva tu ve slepom rač, ve slepianským folklórnom ansamblu?
2: Tun slepianský ansambl je jen, vod dve vulkich ensemble jete dude hische we ensemble jene grote mist no maja a za nas bischepon de pommes linie gute schien aber slepper a bonsme se skola tilichom to bische na schwutsche ja smme halt so bu do slepper schinili a bonsme jone jenu Vulkot nu a Lubuk nas Roma nosch namakali a sme halt tule Wasserli ha.
1: As Roma nosch Hutmniko a Hutmitzo je so Cera na Konzerte pod hovem nebiom hische rozširiva. Jakob Šidružichu so slepianskemu folklornemu ansambli pozornistča slepianskeje evangelskeje Wasserde. Drie su hižo ke šelakim šiležnosčam ve Wasserdže Roma džerali, ale na tajkim vulkim jevišču hische nic. Tak rekaše Heswo Folklora Zetka Blach.
0: Dalszy wiersz, gdyż czarowszy swiedzieński czar połusy, gdyż pokaza pecza 20 w obrazach żywienie slepianskie osady. Słyszeliście w uryzk z czarowsza usuwania, co w reportażu Diany Fritschec-Grimmichowej możecie się jeszcze raz naposkać, albo też k prymiemu razy naposkać na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia.

Ja, neviem, kak podľa vás upadá, ale jeli ja teda jedno raz nesem ráno tak celé uspane, než je to poprom všetko na tým, zvať do noci kopajnc vládam. Z odpredka by to ešto ľudí skeptických, kak to bude z tu TVM, ale ja mám tu začiť, co je tohle veľa pozitívnych impresiu. Riane stavizničky sa tam tiež písaja, pred týdňom napríklad je Ledmanich tu Rotaria Kap Verde, Vozinia znau, niekotre tisac followerov na Instagrame mieše, miestem má on viac zač Manuel Neuer. 15,3 miliony. Včera je so napríklad ďalší rotor z rekom stav, Ali Reza Bajranwand, rotor Iránčanov, je včera večer prečuval belgijský nulu džaržav ze znajmenša jednej absolútne přemožacej parádu. A je štartový MSU se i Belgičenio zaviesče lohši predstavili. Dvojce nerozsudne. Iránčanio na druhej strane so přes dyb kvizo jara veselichu. Tu ište tej skupine ďalšo možno. Egyptočenio prečuval novozelandský Činichu sebi dženca ráno drie Češko, ale zamožachu zastatky štek ci jeden zvertnič. Čera zamožachu Španičenio prečuvo Saudi Arabske net ktola prini raz vopravdže přesvedčič. 4-0 je končný stav, ale tomu spolne prajene ižo stav k počasie byč. A Kap Verde Uruguay 2-2. Druhý dyk za Capo Verde. Ďalší silný úspech. A dženca večer, že vezo dále. Argentínska prečuva austrijské. Zakop večer 7. To bude klasera. Potom jednačí francúzska prečuva Iráke. To skere jednostronská. Dve maj. Norvegská prečuva Senegále. No dere. Ja zahraju vám přičonu hudžbu a podanám raz, ač mám ľudce svojim kalendrem. Nekajke termíne ste. Nači o mne nic. Nudom mám ešte raz. Poky vy za vás. Cibylky nači večer. 3 minút

Serbskim instytucie Budyżynie. Jutze je tež přichodna rěčna hodžina wobydlerskeho policista Andreja Kobora od poponju 4 do 6 tvarenju zahraniskeho zwiazka při kloštorskej wodze Pančicach Kukowie. Potem môžete se do Orklec dojeć na tamnišu kupu, tam zmeje ko lipa mienujúce zjavnú probu. Od večera 6 očakuje vás tam svodna ječ a tež svodne napoje, od 7 potom ko svoju zjavnú probu tam převedže. A na dvore Budeského rodu doživiče od Jucišeho za Sokino pod hovým nebiom zájenia riada je Juce z nemskej komédiu Extravost. To již znamená je nešto za vás. Podľa bylo, na kúžde pát, milí sejdenco večer, dorabíc doječ, verhoče krásne.

0: Nábožné slovo.
1: Magenta, Bavu Wirt z Zweibrückna.
2: V tutem týdženu rečiu vo dobrých počinkách človeka. Kúžde by za nimi honič dobil. Na prínim mieste stej múdrosť. V tým sú se človekoje všich časov přes jedný. Husto myslíme za tún, kýž má vážnu funkciu, abo titule, abo vele bohatstva, múdrie. Náladný človek ve drohej drasče s toustým autom, s sklinčacimi titulemi, abo s bohatými přečelemi, má so husto za múdro. Hej viem, so tým ľuďom dúrie svieta ľohšo votevrierajú.

0: Mudrý pak nedebia byč, kýba překlepany. Vulka vieda neje z voprietka známio mudrosče. Ričeše so vo húpych búrach a zládovaše so na nich. Moji predovnice bychu búria, nesu študovali, ale mudrý bychu. Jich vopšená vieda vopsa vaše civeživenie, ratarstvo, liesnistvo, techniku, vedro, skut a tak dále.
1: Paul Wirt z Zwei Brücken hat tobie z dzienzniczym nabożnym słowojom na roku za mój to szisabsko-ewangelska zwiaska.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižec Sebastou.
1: Ja skoro budu firje, a to jo redne cas. Jedna vec pak jo škoda, dešo se za nikotare tyženje rozžognuvaš ze svými přijašelami. Kako bože se to ražiš, až myšaša sveto myslíš jeden na drugego, to myšaša zgeniš ve žincajšnem ulicovanku za Žiši.
2: Pjas lumpi a kocka minka stej přijašela. Lumpi groni kötzce minka na zase wizienie. Szokot tu jeżosz se przasza minka. Ja jedu ku starej mamie do żyluła. Cewe liesze tam budu. Nie zabyn na mnio. Ja si darim żiszece knigwy. Kaszczu je cytasz, myśli na mnio. Groni lumpi. Kötzka minka jo tużna. Ale ja nie mam za tebie żaden dar. Co my go tebie darisz? Minka przemysluje. Pen wynagroni? Lubi lumpi, ja si darim to swinco. Jo, ja si darim swinco. Przecej, gaż ty widzisz swinco na niebiu, pen burzasz na mnie myslisz.
1: Jo, kak kocka minka a pjasy lumpi se rozognujo ty za dlejšu chylu, a westenjo ty přijašela, toż čo žinca słyšeli v našom ulicu Anku, no penga mogu firje pšiš, ušči pak nejo tak daleko, po takem žicem vám viele viacela s přijašelami v Žišu ni, abo šuli, abo horše, a sluchajšo spiju máme tekešči za vás vo vandrovanju a spivanju.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižec se pastou.
1: Ja skoro budu firje, a to jo rednet sas. Jedna vec pak joške.

0: vážny fakt za našich připoslucharjov.
1: Kuž jednače sekundu vúžali sa pola zatkule 7,8 litru vody.
2: Zatkula.
3: Zatkula.
4: Zatkula.

0: Čence je naš moto 90 leta, potakim podame soro zajšlošče. A dovo še večina serbske močine tedušče ribe pitala, pito za staršu generaciju tak mjenovana primetime, potakim time of their lives. Jaste jo netko tu s ekskluzivnimi časovimi svičkami, kotrež su tedušči čas jako modosti doživili, a haj, je to rajvičanska starša močina bojara sprajeva. Čuje, česat leta, to je netko, to je smo nekotrele česatki, jo. To so in sano jac naušo nedopomni, ale kak to do te dobi, še si jo ten tež, kuj se drži na bičturu dojeli.
1: Na bičturu?
0: Na bičturu?
1: Nije, nije se slušao. Nije, to nije po naše take dobo. Ale mu pasno za te bičra i ništa smo mu krenili v 90 letach. No, konc 90 letach. A pa znači smo te pilne nad zvučovali, harali. To pa še nije bičtura zadkule davao.
0: Na dere, hadeš šo také tých modostných o vidíče, ký sú so předražšili? Nekoci také so spinkami ve vosách, abo taký na high 90s top, kaj šen to dženca zase nosi? Súda to autentické outfity? Haš še vy ten vyliče tiež také zražšené boli?
1: Also autentické jac nic, mu sme si posledný týždeň mu skrutka zetkali, a sme si naše outfity upotali, što budeme sme zražšiť, a ja no, má nich tu odvás ništo, šen autentické, z 90 letov? Oh, kolo, hi. A na jace sme si novo kúpili.
0: Hi. Ha, dalšie prašo, také dyšo ten jokvačný. Šesi ho pon Walkman na uši stajli? Najľúbšiu kasetu zapakvali, haso pon napuč podali? Dokeš ja sa kým sa dodať tún pejs pon tutaľ dele šane, dyš to by jen tún byl s rýžom ľudská všetovne, co bojím tún kasetu jemu vôbročil, ha za shore verče, alebo kato ten byl.
1: Also musme jen ešte šunu a jokvali na rie, also tak sme ho nesmúni sa kodili. Ha, dyš pon sme, hej to sa môžia doplní, že sme dobili sa s nevojnikom, tie kasete, kde sú tie, so, kajem praj, Rutscher, also das ist das Kunstwali, das muss ich doppelt, das Rutscher wartet. Ha, ja, ich mache es immer, du machst meine Kassette, was prädest sind. Aber dann nehme ich mir das Wort rasch.
0: Hast du mit so deiner Lupscher-Kassette?
1: Oh je. John Bon Jovi hat da gewitzt, ja.
0: Gagte, wo braucht denn wir bis Handy? Das ist ja dazu, nämlich im Chat-Seit, wo das sie dazu nicht das Chat-Seit nämlich Wutschin-Schmulli, Stuna reagierte, aber seht ihr Wutschin-Stuß das rasch, also nicht so Bonschitze, das haben sie ein Outfit, das ist schon noch abschieden, nur dort, aber auch boah. Ha, schätze, wo der Bonsch ist Funk, ha, Morse-Code, aber ob es Dosentelefon Wutschin-Alli, aber gatte wir.
1: Nee, sauber, ich tak doch nicht wüsste. Also muss man prädisch, ja, wolle rummer, dritschuli, stell ich denn sie, tschass, ja, tschack, ne, und aschel. Ha, muss man so bei Schuli, wotem so wort dritschuli, stomm und chinimo. Ha, tak sa musíme tie zetkali poponúť, nebe tak sa musíme, also bez handy asi môžu buď.
0: Zajímavé, ja si musím to den sať nebo tak šlo. Haj, da zapáč po rajvičanské starší modina za exkluzívne dolar. Exkluzívne dolar, to staví zlo. My sme rúne čuli rajvicách s časovými svičkami, s 90 litričeli. Vútrovne ďakujem.

0: Zadkula.
1: Neuse Zeuse. Kóždú pondelu.
2: Derje pjelnene kupiele a mnoho ľudí, kiž cichu sokonc týdženia vokvodnič. Čo je bilanca hornio užiských kupielov po prvním koncu týdženia s ketro vysokými temperatúrami a dojšto svuncom. Tak sličichu miestrujem od piatka hač do nedele v Bochove viac hač 2300 hostí. Tež budúska šprivina kupiel by konc týdženia derje vopytana. Tam bych u liczby hostí podobne. Rikaše z budyskej kupiele. Mnozy kvalachu se temperaturu vody, kotra špienieče 20 stopňu. V Krosčicach je sobotu 24. maturantku a maturantu Serbského gymnázia Budyšin svoje zakončace v usvičenie dostavo. Najlepša šulorka by Tabea Mítec z Budyšina s přeriskom 1,0. Svieženský rečník letušie maturitnie sviatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných miestrujím pohoňoval, so za serbský ľud a za zakovanie serbskej kultúry zasadžič. Ke večernom rejam zapiska skupina Kontakt. Jedna posta Sokolko a Sokolov športového tvorstva Sokol Ralbicu Hoki je zomínjeno konc týdženia na športové vumenie v českém miestačku Spalené Božiči v Obdželivo. Pěto miestom je na 60. česko-serbské zetkanie. Sobotu v obladachu si hosťo z Vúžice zhromadne se svojimi českými přečelemi Rud Blatna a nedželu novú pěstovaniu v mieste Spalené Božiči. Kajštiž nový miestčanský zariad. Tradicionálna kopaska rá sobotu popolňu 5:07 skončila. V Budyšinie je sa sredu večer 1500 športovčov a športovcov na firmovom běhu v Obdželivo. Kajž žili miestčanský zariad, by sa 116 firmov z dohromady 270 mústvami za vúrisanie přizivivo. Lica by firmové by tak spiešne vuknívané, kajž ište ženie. Tež viacori Serbsi v Obdženici sú ve všelakých firmách 5 km dlhú čaru po mieste zmištruvali. Byto miestom štvrté firmové by, kýž toho svoj MSV Budyšin vúhoduje.
0: Zadkula.
1: Neuse Zeuse. Kóždú pondelu.

Natürlich ist so Jens hat du bereit, sag Jiwao, so du in jedem aber damne niemals so schöne Outfits raschene. Alles gere hupa, da gespräch jos, ja jos so will jetzt dort gummelio. Damone es gere hieß schon nähe nate, so mame litz an a beach tour ihr gewischete gen druhi Motto. Jens hennisch Motto, Joel Jessat erlitt. Hatsch 90s Look Jennifer Aniston, aber Frisura abroda gesch Rudi Völler, schütze sie so durun ihr nareinisch zu sesto, weil die as Roman ne Foto zilli. A čím jace ľudí sú na fotče vidieť, čím jača je vies o tej šansa, zo smie Modelský klub Rajvice, kde tu prinu stáciu Beach Tour vôdovať. Hej, tu foto namakáče, potom vo sa na našej Instagramovej strane MDR Spodnia Smuška Serbia.

0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: V serbskich Pazlicach svedča od 24. do 26. julija vjesne svedžin. Mestruje može česa na reje z Melodija diskoteku, koparski turnir a kofi a tekan Sveselič. Event vohoduje vjesne tovarstvo Debrička. Premiera v Radvorju. 27. junija votmi je prvni raz koparski turnir. Musfa Pšizevič moža so na Instagramovej strone Radvorskeho možinského kluba. Abo telefonisce pod číslom, kotrež na Instastrone namakače. Startovanský popfat za mústvo vúči na 20 euro. Turnier započne so sobotu 1 hodin. V Nemcach svieča 26. a 27. julia po takým tutum konstitúdina Dorfrock. Zastup za piatk vúči na 7 euro 2,70 a zastup za sobotu 12 euro. Jeli pak chcete obaj dne vôpytať, je pláčiť na 17 euro. Vás očakuje tej dve jevišči z EDM, techno a house hudžbu, kaj ešte spýve z 90-tych let. Přichodná stácia Beach Tour je punželu za týden v Nebelčicach. Od čilne deremneče postará sa možinský klub. Motto za stáciu je Modro Červené Biele.
0: Zadkula.
1: Zadkula. Tu som doma.

0: My mamy lecce na beach turie regulu, so do wikuje, że mustwa zamęcza jedną żonę w mustwie mieć. A haje dyszę takie na terenie, poladam, bo hoj, może szun widzieć, że te mustwo zestawy husto tak uparaja, że raja cztery muże, a jedna żona romadze. Przymni pak stej nieczko tu mustwo soko ralwicy, a tu to so wuspy nie wotruj mustwo w tym, że obstej z pięć żonu, a jenoż jedna muża. A nieczko moje praszeno, ja to przypad, a moja to jest statement.
1: To je jen za případ, co my máme jenom muža, dokud jsou ty naše muže ve druhých mužstvách myšané.
0: A to, že jsou tak rád jenom muža za kvotu, se budou mužstva zálí, se budou demu se budou rád.
2: Hej, hůň je cupole náš rád, a hej, musíme veselé, že jsme měli jenom muža, tak jim můžete ještě mnohu silné rád, a hej, můžu děre, eigentlich romáče rájemo.
0: Hakaj, vaše mužstvo so zásadne zastajú raječe o tiež v svobodnom času, alebo by to dnes je modajka premiéra, so môžete sa mogli kus sa vôjš počuje tu ubežovať?
1: Mo kúže ty den rajemo, ha cvo tuj tom času, kajš dnes ju bunželu jo, ha to je náš tréningový čas v Rajvicach.
0: Hoj, to šo nám jo tréning za speech turu z jazali, to tave so tiež nešto jo. Ha mače da šo jen cíl za tune beach turu s nano netko dále trénovač na tých stáciách, so môžete sa ponmuli s nano v finálu 60 přečo přečunikam.
2: Hej, also mu zimmer schon da lerat, ha mu zimmer lade, dass schon mal jenu Statius so gut schienimo.
0: Sei mir schon jenu sehr und so scha. Hej, donna küsche bei derre, hei am Ojo Rätz, na küsche bei der Jara Wokschi Jatze, die schraß in einem heus Skoroi Röse Junske muss zur Widget.